0: Hálinn bara yes hálir ar hóg.
1: Nach dea sa bheith gynnta chlób, agus an job dinta gynnt sin, agus gunn se bach trí lá iste. Bhí se bhínta chár fad, fyr plé rib.
0: Nara bala ar hóg.
1: Agus dea sa chlóstala dinta I chéile.
0: Mél
1: ag bwych as la teina chá tríana, as iad a húrt iste. Agus tamwyd tarant ar seach nú med gunn cahed inis, agus tíla kiúltarí dat iste chain.
0: Gormíl
1: mahead in Nancy. Gormíl mahead a chá tríana, agus beidig
0: mán amhúd
1: Macalín.
0: Cormín
1: Mahad. Agus I mwyn ora nechtar y sianos yn siar ag sgol saura ligi has yn siar y dobar y chwera. Agus tila cioltari er malach ystach, cioltari o tiwla iad sio. Sio hiad Jarlett Brennan agus Stephen Nolan er manjo agus er muska cioltari. Agus cioltari o tiwla iad a fi'n sa tacw leis na cioltari oga ar rwna bliana ar fad. Agus arnw bi'n rangani yn siar ar fan y siacht yn siar. Ach bi'n ciol agus rangani ciol ar siol ar rwna oma ar fad agus rwna bliana ar fad yn sio dobar o chwer agos Sjöbert a fynt am môn na rangan I sin Jarlett Brennan ed on Manjo agos Stephen Nolan ed Muska Keol agos bein Michael Hurley agos Lorraine Sweeney a cwydw lob fresin leis na rangan I ar rwna bliana cyd fawl dy rwb Jarlett agos Stephen Ta si ban sosa sy'n ddim si fyrdd o'n sio dobar o chwer Ta si gohol yn jas te Ante, ante Nes ni môr o'n o'n mewn I'w gael y cain Ta si bwyd
2: Gore Wheeler Dus and Johnny Henry's August on the tap room.
1: And yes.

0: Drúdhú yana fuin a ráid bon ag sein agus fuin gwir yeilal na húdrash ag súla lena chadompid. Dertir sa túras gala fáiltí fy nyuf, nár dionu a nohan fistriche fuin a klaus anna rinja os cín chyriche dinna fuin waikil sein. Ná fistriche ar bög as ni árids agus gha réir, go dás dín fistruchan ele go chudan stát. Cyn tíf sein as an sihe gneisi yn ar hachtar bwchali idir na blianta 96 hien agus 92 agus chur 16 tri blianta prísun gawar. Dwrt an tair islante Jennifer Carol McNeil go gyrishi malti os coir realtar sa vovor le seikin go reimsi go nisruchan y fer bon ag an am cena. Der Eirlingus gweithoch swas le chwgchied post sy'n Eirlina fe mwyl, mar gwyl se leac i mach ac yb se fwy'n gedd gwyslu o chor Eirlina Netilti a chyrin sydd ar ffal. Fwy'n blen le ergyd y hafal, ta gawchied nwych o post y mwyl sy'n ardefig, chyma le post yn ei ceid carach o aibri caban agos post yn ei ieniwr agos tri ffihid gan y piloti. Der y cyart chymwnd ffwrsa gwyl craha môr baint a estyb ag yn sgeil. Der cyart chymwnd ffiloti Eirlin sy'n y heirin a'i alpa gwyl wyddo'r imri gos diol sŵntysgob na plen yn ei tag Eirlingus, mae'r ialt gwyl yn Eirlin y ffos ar chan gan y cenna ysladrys yn Europe, hart ar hei fil y dyna y ta ffosti ag Eirlin. Tá an Iran a muíh gur bhégan gahad a bhfuil eilseb a bhí a fáil cóir leis an ospidéal sa tír imeachtas, mar ealtar ansaiche a bhí arm mhericá ionna garga láhad. Dúirt Rin Grahaí Eachtrach an Iránna gur ansaiche brúdúla a bhí antab agus chuir siad a gompraidiad leis an sléacht i ionan Fórsa Israel ar áisianaí cuairm sláinte. Dúirt Gardaí Réabhlaideach an Iránna gur bhain sé díaltas amach faoi ansaiche dúrachána ionna ar bhunáit mhílete le Meiricá san Iordán. Dúirt na Meiricánaí gur chagúid fórsaí sé bhfuair a chlaig i dtionn ansaiche ar áitichaí difriúla sa gaí agus nach meteach a héascaigh in Iráin bagartaí ionna ar bhád a gcuilas Hormuz mar a chur siada. Ba bhinead na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta.
1: Na príomh scéalta eitrúlaigh tá seart sa tuaisceart a léo ag Máire de Anlann. Tá raibh a thuairte gan Dr. Chiley Kieran O'Farrí don phobal a bheith cuarama le Lingan Amsir Wai. Dúirte go dtíogla sí go dhéanamh aon tá danseanna agus mollinse don phobal uachtar gréine le hebhar airt a úsáid a gcónaí agus cinntiú go cásanse thuairt do pháistí agus daoine ní sinne. Tá fálar a bhamsire stádas buí de thoacht airt a bhéim ag meitéan sa chondaidh a bhharas go dtín séchlog maidín i muara. Tá inad éigen dala Orlan le Turcanning harab a greithaniu gus lín ar dohorig frastalar a chaihis an sinag ala stas an Orlan la corleis lanu nael da rei rechis o aiminat na sérvish is lenchi niu. Cead siart was a tri dinya drasta lir an inad éigen dala nye agus bi daichid agus a hín ohorar chralichin sin maji niu agus iad ag fanart la labi. Gertrus ta rets a rechis gamei moliad ar ohorat ag fanart ar grei chorleis na chul prenya san inad éigen dala. Tá fógra eisi ag Nansión Fwepa Nyering an Tard Aspag Louis Mariano Montmere gur lach an Pwepa Leo la fógra o Aspag Yosha Gire Donald McKeown gul se gírias a chud cúrami. Tán Chaspag Michael Rutter agar as achu nŵr condai an chawangda agus a tablian agus trí scordi ís la capu mar Aspag úr Yosha Gire a dógar Nansión Fwepa sarechis. Bein Chaspag Donald McKeown ag feimu mar riarahar Ergi osse ire, gydig gyd nyn sialwahar yn chasbog rwyter gohoffical mae'r asbog ire y mi fen yn ofyr. Is é an cóir condaid Jerry McMonagall ó chin féin an caiithla úr ar choiste concrete lochta chola condaid go na ngáil. Téú ag criniu cinbliana an choiste a bhí siúil i lifir iniu. Téún cóir Joy Baird ó fertí cúteamh céad fan géad mar leas caiithla ar a choiste. Hogeis géirin le fist a bhainisteir chórchom in na Lanbeg Bridget Nick Garve gul dolchin King Gentinish chun salahar bua nisge chur ar fwelir i Langola. Yevni ishke éirin gola pwipur fwecha gúnish agus gul Conri Hori Kappa la tórt fwi nabar chun pwipa ishke bua na chur ar fwel idir gola agus tír mór. Jaru Sakri Hitori, Hien Fini, Ismander Nislua Anagra, agar vis partna benyu winya kondai gara ogu husta. Korhara maira relikur Anagra in yafran hinye gachlog, eja pobil reilt namara Anagra. Niel Farisa cha achtan chailach a wen. Shinawal untu eshgart.
2: Príf skelta nýrhæra að lifa ekki mörg bríðs ný húlan. Tann tóra skal kriðnur fyrir ráni þar fálfu skeim fysið til sér an hlokan reyti. Tann hórli kundi agus effekt na næbrach í pæbli e brænu na ráni ta akab fyrir skeim í hjóra kúna hér ekki ín íð gá átrif og hosins og hilti sa glokan. Sikar na gailive an chahir is romansula nyeiring, sin gureir survey ta dinta ag Ostan Leonardo. Dir leagun zraum a glag parts a survey, gul chahir na gailive ir na tisar la titiming ra. Vi gaili frishin a chiong na hátachi is sár sa tír la gali giche, ke smutig a vlag clia, gus karka. Dúrúgur an gaili sár vint a chraic frishin, Áttir úrt kærcha trífinn geðgun drám og lagpárt sa survey, gul og hrækki sára ngælja, agus úrt kærcha hénfinn geðgun drám og lína survey, gur beg gælja an átti sára góhíne, vaka tæstil lóp hén. Tretugíla fys eg sagart púrastin chilín gárum nas letir múlan an tahir hjúi laftis gó chosti hanskol na trabáne, gá gáhis alamáchó aspag húma, kéleis sanskol na trabáne. O góir agres ta fekki nguíacht a nirhuid agus a skaipu ar wintir na trombone, Dr. Lafis go visro an sagart unirocht na seanskale agus go mei crinu elege la kushta na seanskale chun sa vesi tolas sin ege. Einti ui crinu fwi hanskale na trombone vi antru nun na nye, go nian hir stadir fidrachta ar erignif na seanskale la tauchui an erignif a vas. Gwyn chied wedi rhaid ym Liana be corwch bon brannwch le clwysiol o trochdrwch ar chlwyfi canys o man yn y heiran. Mae ca corwch le Sean Bon Brannwch i'r chwiltwyr le RT Radio na gyltwch da, sy'n cha cwyg sy'n tri blian mae'r chrochdr y sport a hyn. O cad stariw le feis y tio, mae'r gobeid yn chied wedi rhaid, me aher gos o wac yn y ie, heis trochdrwch di yna ar chlwyfi canys gwychwyd yn y heiran. Heis wáis yn ysbdyn o'r hosgol y gaelio ta bach lín o waelio, mae clamort sy'n o waelio gos y fan bryd ystyr orta bygu chiar o rwan o'ch maren. Maren yr offer maure y Bitsburg Verica, clontra ffyrra, clontra hora, hwn mae'r gael tyle gos y chordi y gapel i ni chwn y mara. Bych ag o hwyrs eich tor yn ddif mwred trwy nhw'n y desaring yw'n cerg y dyn sê, ac ddeher efrin y sychri to ag y hyn ag yr maes yn delwn y sepil fictara ar y gair o rwa, sgwyr o'r ni eisiau na rili cwar o dyrau. Fi anu wôr ar y fachlin y gwnnwmara ac sy'r ffwdna tyde, mae oedd ar y spes fi ag y hyn ys y wyntyr ag apelini gwnnwmara. Ac sydd capelin i gogwydig Sioni i'r ffwdna tîr y gan ymlianta, ac fi enw o'r ffrysyn arob, mae ôl yr y terfys lyri chwrsiad ar ffôl sy tîfsia tîr. Cwyr o'r lwyr y feri cydi ysbale liam sy sbydol o gwchus, a chyro cwni ar y sord cholwm cilym la clia, y rilic y choli sy sbydol ag mewn leid a saring. Gwsbynedd, prif sgelt yn iorhyd.
3: Prífisgelt an deiscirt, de teacht a dála hin féin a gíirí pá déilí go gach ní slúná leat an bhuiinú a chuireach ar fáil chun léonar lochta a chuirtacha letricha gharbert sa tíd ó gháfíra sa fithid ó a raig. Mar iagur chéir sa dála dina í hugan tad a úmpa dar a bain le fisc go gurach ciet sa dahad a 8 milliún ar fáil don mán agar ó gháfíra sa fithid ó ach níor tarngiach nuas ach caig a hen pun go cúig milliún de son. Deir an teacht a hin féin go léirí na figiúdí gwil mír ed urbert na léonarí lochta he cé gwil an réaltas a gyrig nís mo dina a fadach yn cyrtach electrycha eich nech. Ha bohr yn enna siach do hen idyd cilorna agos yn nerin dwnta o na doch log trohon yn of mar gwyl obyd ffos ar bon chod yn bael tyn at lai dw i gawnt ar chrohod na cwyg fila dead cwrla cwnt eich hiri agos yn terfys porc yn anna siwnta agos fia gwlra gyfannig yn bohr dwnta gyda gyfo grofer a falart maltar dach maana he ed on ar a cwyg ishe a nei agos yn enna fiha do gwsad mar falart si idyd yn nerin agos cilorna. Fáchig an MV Matthew an long a gauch in ag urghwal a cocaine bavó is sad an stát cuan chorcaí tra hóna nov an long a bhí ar ancre gorcaig ó vanfód na blian a gávílas fechí le macht o chalafar chorcaí ar a séachlog tra hóna teg dhe gudur fogadí an ísiltír í le na skrisa master go gosan cahavad agus banistú na linge bies agus cahar diag milún euro ar an stát gadísa. agus tá ábhar ceúra am mála bhúna tééis de chapal Seán ó scanal Ruby Steel an gradam capal na bliana ó chuman póirthóirí chapal déachta na héan a bhuachant i mála bhúnse. Sé seo an darthúir don gapal a tháinéimlíana d'éis inis an gradam mór le rá a bhaint amach be Ruby Steel inis ag tuairt aig ar cheo capal bhlach lias an RDS i mí lúnasa áit me si san amíocht i meas na gapal déachta eile is fear sa tíd. Agus bina gaibh príomhscéalt an deisceart.
4: An Hampshire inis agus tá stadas buí tesa a bhaim ag efig na Hampshire go chuige mún agus go chuige chonachta chamáile ní gín go chundaí

0: go hérin in na dhéisin. Fríú Jamie Kearney, Meánnach trí blian agus dáchiad guis, Marí in na techúnaí ar bhthir bhcrúis i gláne an techtainseáte agus tá fisrúchan dúnhairí ar bunig na Gardaí faoin gás ó chuin. Déir cean chearú an gáda siochanna go bhfuil siad ar an neolalas faoin méidetá tálas Nordain ach na rir siad go dócííon fearr na gogurí faoi chuneile. Harnan Commissioner Tanga Seamus Ócan Kennan ard in the Húrascáil Bhliain túl go gáfílig a sa fíchia cúig ar bhail húntas a chatá gácór ar rachtíocht a dhíbh na gaelge hiúrt a stéach. Rúda dyr sé tá isárú chearta locht laura na gaelge. Dyr sé an aglaf ar an stáisiún tianiov, gúl sé silair, gúl rí na gaeltacht a strachalt leis an uolach aibrid tá gaist, cosú le cúrsaí pleanála, achwaní a bheir fáil agus dyna cínta go dyr rú stéach an rachtíocht fóin na sprucháti tá corrales na réimsí Frúla, cosú leis na caidán teanga agus na trólínta rachtúla go cholach dé paibli. Dúirt an comisnéir a teanga bhfuil fás a bheith ar herivísí gaelge a braga mór ar an obair seo a bheith corri gríh. Bhína sé an bhfuiladúireachta dá geistige ar a glár áhaidin.
1: Stochata gnéithe chrysicúl gan chráf dráma o bil fawr sŵ sérfysyn paibli i ngailge yn eid yn y braharob. Tan y caid an teangw mar y ta pleite a chymale sy'n ta trori ta rachdwle la sérfysyn chrysicúl ar nos ffyr y mwchi efficúl a verfaol bych dŵ a lín a lagan crop ers na ar lín. Tan cart gymwch dy chwyd sunri yng Ngheilge, dy chwyd sunri person, dy anem, dy llynge, dy chiola, agos ŵsad yn dyn a ada, ta sy'n sy'n ei drol yn ty ffresyn, agos ceig o wyl tosach ffaim, ta cwi gwn na gynneud sy'n gwn rachdiwch, fi sy'n lwyt sy'n gach trol yn ty rachdw la hach yn cyn, leg yn meddwl ffaim omlaen acob, agos fi sy'n sy'n dilytse ar y yrni ymart y ffich y cwig, chymale sy'n ta gynneud chrysig i wyl ele, Omwain yn la sérfysi sy'n ailtocht. Leag yn sy'n dŵlgus y fer cholwch di paibli na sérfysi lwgat os ydych chi'r ffald sy'n ailtocht. Sian sbrychot y fi la sy'n na anio'r ffici cwig. Si fi heis gwn flan rachdwl nasiwn tyfa ffail sy'ch agos tion sy'n gwydol eile sgedil na golwch di paibli. Sian ydych chi'r di paibli a hagan fi onol na rachdiwch da agos fi afrenyw leid yn eir yn mŵn o chwr sonri yn eir yn sgedil sy'n. Fi sian sy'n dilytu y mort y ffici
0: Dír an túdras náisiúnta ompur gynion ní efrenyú nefsbrach fwy chórus banis dícht a trácht a gair an rodeirin a chosin 20 miliún euro ach a cahú drapisí o chyn. Vron ir an rodeirin an conro gantagra ar a gólacht Indra as a Spáin. Dú rúla cóchast an agúntas paibli sa dálinjúv gynion ní fysriche san efrenyú fwy chórsí rialachis fwy hulahar an chóris agus fwy hokriche muirsachta gantagra. Captur gymé túrusgál fwyn efrenyú kriechni i mi van an over. Wagar kennir ki húti in Yemen gynnyanach siad onsiche erosin i alas an Arab hádach agus erosin i ele, agus an Iran agus Amerika fós a gonsi i chéle a regiun vúrskal na Persia. Wí an Iran, gur vegin gahar a wul eilsharab a vi fal korleis a nospedeel sa tír imachtes, mar yaltar onsiche a vi arm verika yon na garga lahar. Dúr trin grai achtrach an na Hirana gur onsiche brúdúl a vientab agus chur siad a gompradiad leis an schlecht a yon ans forsi Israel ar asin i kúrum slán. Dúirt gardaí réimhláideach na Hiráine gur bhain sé díaltas amach faoi ionsaithe dúrachána dhéanana ar bhunáit mhíleata le Meiriceá sa Nordain. Dúirt na Meiriceánaí gur chaagaid fórsaí séhuireach le duna ionsaithe ráitichí difriúla sa gcaoi agus nach meteocha héasca ag an Iráin bagart a dhéanana ar mhád a gcuilas Hormuz mar a chur siad é. Agus leis sin ba bhinéad na scéalta náisiúnta agus idirnáisiúnta bhainig an lánjuv.
2: Nú ag deitiúlaigh tásart sa tuaisgart a léu ag maira dí anlan. Tá fógra si ag nansión fwepa nyering an third aspect Louis Mariano Montmeyer gur lach an pwepa léu la fógra ó haspach Yoshigara Donald McKeown gul sa gíri a sa chuj curumi. Tan chaspach Michael Reuter gur as achun nyur condain chawenda agus a tablian agus trí scór dí ís la capu mar aspach úr ar Yoshigara a dógar nansión fwepa sa reches. Bain Chaspag Donald McKeown ag feimu mar riarachar ar gioise gyrra gydí gynnyn sialwahar an Chaspag Rutter gachofficil mar aspag gyrra y mi fenn yn ofyr. Dwrch an Chaspag Rutter ag pres ocaj ag ard oglish New Eugene yn yr inyw gyr onar wardof ei animni mar aspag ŵr ar gioise gyrra. Tan Chaspag Rutter ag feimu mar aspag cwntyn ar dweha o gefi lygus yn lyjig.